Na brána nachgal mánaða, galdakkal mánaða jóko. Te ó ló lé lé lé lú, a ló lé lé lé lé lú.